87. 87. Sekstifem. Seksfem. Trettien. Tre. En. Sekstitre. Seks. Tre. 13. 1, 3. 88. 8, 8. 16. 1, 6. 79. 79. 24. 24. 27. 27. 51. 51. 77. 77. 14. 14. 45. 45. 59. 59. 71. 71. 89. 89. 29. 29. 52. 52. 84. 84. 50. 50. 15. 15. 49. 49. 3. Tallet 3.